0: Hej, we wšech móžnych medijach so wo tym teletny rěči wulki spektakl na nebju. Rěč je wo začmiću słońca. Po 1999, što so jeszcze dopomni, je dżęca wieczor zas tak daleko? Mies wieczor 7 a 9 sunie so po teki miesacz jednore prajny przed słońco, tak so tutun rědki przyrodny fenomen nastała. Byti na trichy?
1: Hajči, kiš su runje španijski duolu, kaž na majorce, zmer so bu najlepši vid, da menujce buđe to totalne začmiče sunca, pola nas hač k 90% po takim parcijelne začmiče. Cele važne, bez osebi toho škita ninje. Jeno je šišče neko trebo komiki pše duo do sunca ladač, može naše oči zranič, haj možeme samo oslepič. Tuž mieli si také osobite naoči v obstaračky, ba so mače ešte z leta 1909 a 1910 a nie slunčné naoči, abo taká zlato sliborná folia ze zanikofra tež nepomá. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do slunca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tuž mieli jo toho runia s osobitými naočemi zavodžeč.
0: A za všech tých, keď snano špektakl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk. Vuladače zaso tak menované Perseide, astronomojo liča zes hač do 100 padacimi zvězdami v obhodžinu. No a što už samozřejmě všetko z dobré kameru a pošmoratkom zapopadneč, veselíme se vězo nad vašimi impresiemi a fotami. 5 hodin, 7 štocie.

Frank Wessela, sedom menšino po 60. A z nim sme takrat zahili tuto hodžinu v serbskim rozvosu. Rene za to šice sče. A je zromadnost čajč a veselo doživič, možeče zajuci šim pjatk, a to v Krostčicach. Tam zmeja vulki koprovski svedžen, a to za vulkiš a malých. Tun zaji so pripodnju v Jeni z serbskim superkapom Modžine D, potom přizamkne so probuje trening Bambiju po takim tých najmenších, tých, kýž sú 6 let a moči. Večer na po 7 zaji so potom oficiálne sezóna v okresnej vyššej ligi Zapadna Łužica, a to zru SG Krostčice, přečivo Sokovej Ralbice Hurky a potom je vulka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimokopojence zmeja tam však tež džetši poskajče lot a cokoru vatu, kopencu dart a sokoru arenu potekim pjatk cu popodňo a večo so zromadne kopenca raje a sveči ve Krostčicach.

0: Hallo, Bejici, jsme Vosrič, posledná prozdninská týdženja a zack, budu šest nedźel brzy nimo.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Se papu čera večer na konopiju vidjava, ty miniš, jako tam na večer ležo spaše?
3: Haj, a kusk do toho.
2: Vidjach je ho, haj?
3: A ja či nešto napadnevo? Nešto z ním netriši.
1: Dobre ranje, vamaj!
2: Vitaj, Lexio! Što ty k tomu prajiš?
1: Što miniš, Josefina?
2: No kak si naš papa vusne?
1: Što je či napadnevo?
2: So papu je čivo, krótko do toho, zo si vusne, přeco zaso raz sukne.
1: Zrozumiu. A netko činiš sej starosće?
2: Haj, mě zajmuje, hač je to normálne.
1: Haj, to je normálna věc. A ja možu ti rec, zo to tyž vůlce strašne neje. Dyž čivo vaju papy při vusnenju sukne.
3: Vidíš, Josefino?
2: Ale što da to je?
1: Chceš mieć obširne opisovanie abo krótke?
3: Za mnie prosiu krótke.
2: Ja pak chcu dokładnie widzieć, što so wyczyle stała.
1: Da najprede raz za tadeja. Čewowaju papy při wusnieniu suknie, dokelž jeho mozy przekot do spara, wopak wuwożuja, a szkitny refleks wuwabia.
2: He? A nitko wieselu so na dlyšu variantu, Lexio.
1: Rady. Při wusnieniu wotpinaja muskle a dych waju papy pomiernie intensivnie. Jeho mozy interpretuja tute spěšne wotpinanie drude jako padnienie. A z čelu tohodla impuls na muskle štojš na waju papie jako krótki pohyb, tajke suknenie při wusnieniu wopkičbujetaj.
3: A je to netko strašne?
1: Nie, zcela nic. Tute suknenje nie je strašne. Stanje so, gdyż maja mozy hišće ništo předziwać. Naprzykład časach wiele stresa, gdyż je człowiek jaramučny, abo gdyż je przewele kofija pił.
2: Ach tak, haj to może szopši trichić. Stres ma papa nadziele. Čehož tla je přeco mučny a si myslí, že mu kofi v nuze poma. So jasne, Lexio, Jack Cheer.
1: Rade so stało, za to sem ja tu.

0: 8 po napo 7. Gdyż są nasze predownicy jednemu ze swoich dzieci prajli, a ty dostaneš pon pożyšo raz mój statok. Potom by weselo za one dziećo drie zwiecza wulke. Tola štuchce dżęca hižo wulki borski statok przełzać. Samo přichod wiele jednosłupnych domu je drie skiery nevieste, dokiż dzieci niedze trudze bydla abo maja samo, sami tež kešku. K tomu přinže demografisk vujče, trebame dzejenoš do pistołonju a boze tež do šulu ladač, aby no bilk je votem ze sjenem imobiljowym fachu, co menujce ze s Janom Hurnikom porečal.
1: A zaso je nichtom při telefone přesvapjeny. Začerašim, jesi Jan Hurnik je rižokus starši statok v obladav, v obsidža by on rade předal, a zumu ma tež rižo ve voje. Tola netko drbije mu Hurnik prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tute mu muže, ponže se v přihodných letach najskeri išče tojšte ľuďom. Tu a tam reči a pisa so samo hižo vo tsunamiju, kotrež na imobiliove wiki vukodne Sakske jedže. Jan Hurnik ma ve budyšnje 16 přistajnych, kociž po cewe Niemske s imobiliemi wikuja. A bliži so ve Hurnik v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak v serbske, katolske končine, abo mes kamencom a budyšinom, še šetce tak jo, že maš jenu vistu váhu mes poskytkom a naprašovania. Hač potom ta vačizna, kote si tu předava uliči ždav, to docpe je to jo jenu druhé prašino.
1: Potom jedeš po honje v užijských vsach. Kiešky EV 560, typa kamenc a meiningen sú v 70-80 letach kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú oni šice hižo rentnojo. Ještě sú tute dome zvětša vobydlené.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde včerne 15 let, vůži vězo tež sapské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a domy, kotrež sa hižo leta, haj samo generácie do on nepředáča. Za naše dzieci, potom rieka, abo moja renta. Tola Jan Hurnik praj moje dla, ale to je riskantne. W tojšta koncach w Užice zubia kešky miestem kóžde leto 1-2-3% swojej hodnoty šojne, kelko se do nich nuc tykał.
2: Bude ten čas šinč, když zmieš čeže svoju pačiznu docpeč, ktorý si si nadžiav dostaneš. Předovo čakač môže zmlk boč, čuž ma odpolat junu předač, ne je žan zmlk zosojen zahe do švoto stara.
1: A komu je to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mystiske, što ha dobia hak ľudžo se svojimi keškami na usach vokovo žitave nízke je abo bivé vode riec?
2: Also, to panike tež nenož žitava nízke ne, to dave ja tež v zapadže končine, kiž maja veľa väčšie problémy, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež pobuču v Eifel, abo druhé končine v západne Nemske, tam v opoče tak bude, zaža veský poznestač, zaža docova je sničo nenže. Also, to tež možno zo zorilských a žitavských končinách bude v opoče jenu poznestač.
1: Tola tak daleko ve dvůrečné hony v Užice neje. Abo, kaž to imobiliuje fachuc věstčí?
2: Aj, ještě.
0: Benno Bilk je se rozmluvil s Janom Hurnikom, kiž má tu ve měště imobiliuje byrů se s 16 přistěnými, kiž staraja se vo imobilie po cově Němsky.

Josef Donat ze swojimi kumplemi, haj. Chróšćanska hymna tamnišej športu, co koporju tole je a snano zaklinči, tuta potom tež zajúci šimpiatk, tež cedža romadže zabulom honič a zromadne svečič, vulce a mali romadže. Cua vecka zahí so připodňujeni ze serbským superkapom Modžine D, napopečiš přizamkne so potom probuje trening tak menovanych bambini, jo, a to však přinže z italščiny, no, tuta cuhovická, prede se mě prajeva Bambie, to je by celo vopak, ale to by žortne a nikoci jsou so přes to snač tež smekotali. Ja na koncu však sama tež. Podaj kým večer, na posled měš zají se potom v Kroščicach oficiálně sezona v okresní vyšší ligy zapada Vůžica ze zru SJ Kroščice, přečivo Sokovej Ralbice Hoky a potom přízam kněso Vůjka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nímo kopajnce hlube děči zmeja tam sověty šlot, cokoru vatu, kopajnců je dort, cokoru arenu potaj kým pjatk, Zove popodňo a večo ve Kroščicach. Posom posedmiše.

Hajsch duch, chcu so podać, nitko hišće, dam na te gemše, na božom šukotraž dženca budže, ve kloštre Noa Cala. Na dvodru tun snač by durbio neke pomoku so takle napuć podać. Takle dve hodine znamenča trebače za tuto jezbu, napřikład z Budešina, jedeće přez Bielu vodu, potom dale do Banšća, Gubina, a krotko před Eisenhüttenstadt, před tutem mjestom, je potom tuta cua kloštorska, hajka jem prajt. Un kloštor zeš te vulke barokoje cokvju z jedne najrenše z cyrakišu išče takle na vukodže mame, a Braniborska šak v tutej cokvi praje zo je to jeden z najvećih pokvadu tutoho zverskoho kraja, a to moja voni praje. Što iš tam išče povev neje, to mejo to snač dala raz nakvatač, je to voprodže gigantis, cedeš steješ tam ve tutej cokvi, a předovšim, što je tež ešte jara zajmové, tam však máš v okolinu, kotraž je krásna příroda, ty môžeš tam s kolesom ježdiť a tež vopytať napríklad te miestno, kde ješ vodra, romadže beží, noze s nysu napríklad. To je tež niečo, što je môjim si raz za dôl předovzať, na kojže páč a štúš to môže, to môže tam tež jara dere ze skajakom popuču byť.

W augustě bůže tomu 5 a 60 let, ako su stajili Barlínsku murju a my to spomněše na čojenje převožujeme s našiju muziku tyženja a spívami vo zeleznym zapověsku. Mej narod, jo titel jadny z nejedarnějších hymnů spívajúceje revolucie ve Baltikumě, interpretirované přes letisku spívarku a aktivistku Leva Akuretere, gaštomir přauje ugronium, jo ten spiv odoval emocionálny symbol za zbúženie a vejovanie vo lichotu letiskeje přeživo sovětské obsadce kync živešnáščostu a živešáce tých let. Napísané jo pak přes letiskeje v exilu v USA.

0: Kóžecenja.
1: Angelika Bertkowa z Brezuki myža se jaseliš, dokolaž su na jeje 5 a 6-časety borstak myslili přijašelki a přijašele vejsneje domovinskeje kubki. Vestajn šo strove a jaselšo se živenja a my ved redakcije se lubim glukožecenjam přizamknjome.